0: Jasoč menšinu donna po šestčich nedomje, čera noci je se vorava vulka, finalna ra Argentinčenjo šako su zabulom honili, a to přečivo Španičanam, a muže jožo španijske suse potom tiž titul svetového mištra v kopajncu vúdo byli, ale tiž takrec, tiž tak ciž serbski, Serbske svetové mištarstva sú sa včera vúrali Serbsky Supercup mienujúce ďalšie športové vústledky zmier za nás netko Jan Reho.
1: NDR Sachsa Serbsky rozvoz. Šport.
2: Prvnie koparske mústvo športoveje jednotky Kruščice je včera v Nebelčicach Serbsky Supercup dobyvo. Prvný raz nestej so semifinále i vúravoj a tež nic mave a vúlke finále, dokež by sa jenoj štrojka miesto kvarteta vobdželiva. Tak kraješe kúždy přečivo kúždemu. Za zbyhovú partiju dobychu kruščenia přečivo Nebelčanám C1. Ionel Statnik by za hosčičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so vúrunanie a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rydnia smidžachu zamoviči vokovo Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerio přijotovač a na dobečerské opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenio so mienujce přečivo Radvorčanám ze 4-1 přesadžichu. Prvnie a druhé rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Claudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prvný raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Cečo rúdňa dobechu Radvorsce koparjo přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných sušecach by so sobotu celenie jednatko převedlo, na kotrimž by so tiež viesny kopanský cilk z Pieskec vobdželiu. Cilc Pieskečanov Kšeščan Bimak.
3: Muslo Pieskečanské mústvo jole lica v novej konstelácii so přizevili a tiež prvnú rúnedom ju cicírali. Aj muslo so v 8 letách tiež dosa dnes podľa boli. Však sú sušečans naši přečelio všinu kúž leto tiež na kopajncu voľa nás do Pieskec. A tak sme sa tie prajeli, aj on to tak sú že zomo kopar z Pieskec tiež odo. Do šušec finžeme a jojo nalára vopoča Jana vedro posve a sprečali mi takýne event sobučin, čo vopoča ten rinčo, čo už muž. Kod sliče na meč.
2: Ve 8.

0: a nitko z Polskie do Łużycy z typką na pusze z Czechy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Dobranie. Niemskie Centrum za Astrofyziku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Gajš DZA z Džili je prini předseda gremia zastupia zvierzko ministerstva za sledženje technologiju a svetništvo letarstvo Thomas Reiter. Verádže dále podľa je nimo zastupniku zjazka Svobodného štáta Sakskeje a viacerých náhodných sledženských institúcií Nemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno zjazka David Statnik. Kajž z Džilin se dále reka, by je prinje posiedženje konstruktívne a tvorjachu tam smerodajne rozsude za přichod Nemského centruma za astrofyziku. Noc desat svečko sobotu kloštre Marina Vjezda Pančicach kukuje je sobotu sta hostči vopetavo. Tež leca zaso su tam zestajili motivy ze svečko, kotrež hodža so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutky vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nemskoho biopečata. Hučpne je večer du Helena a Jan vo Bobivo, tež rivanska skupina Vužiska, vodete Vužičanska rapsodija, je vstupiva kajž tež kuzvo. Do českoho Harachova poda so dženca 27 modostnoch 8. a 9. letnika. Tydženske prosninske levo serbskoho šulskoho tuarstva naveduje taj manželskaj Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelni fotografiju ve přirodže zabirač. Runja riečnemu levu ve vodu Hendrichecach je zariadova s mnóstvom přizvinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponuvia státnu drohu S-130 v Nuesu nad Spreju. Na niedže 5-30 metrach nastane nuje nadrožný nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžažaný most z 1960 let. Projekt pači 124,000 euro, kotre sa pači Sakska. Dalše 20,000 euro převozme horníske předozače LMBV. Tvarske dživa nuise nač preview maja hač do 7. augusta trač droha je dospone zaurina. Koparski cok športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym pečas 40. leče po zaužinju čera v Nibelčicach serbski Supercup dobil a titul vúspešne zakituval. V objerie přečivo cokom maje športovatúarstva Radvo a športuje jednotky Nibelčice Krusčenjo dobehu. Ralbičanci Sokoljo so leca v občilili nesu, dokež by jim čas po zazbivom treningu, hač k turnieri Nibelčicach, překrotki. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čencarske repomročeno z blakami raz svonco vuladame, možne sú tie švijele. Při ve najvyšším páče 20 stopniach júce cíle podobne vietro trochu čoplišo z maximálne cia 20 stopniami.
0: Na púčach a na drohách je šitko okej. Jeliza mače v tutem páče informácie za nás. Potom nás rade zazvonče, budušin 7.34 staje naše číslo, kýba zapísať, čo nám pojezd naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Cibil, ki náš je sčie, a kaž u níža přilúbiene, přehači nám Felix, což netko moto džencnišie bičtore.
1: Zadkula. Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičtore radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
2: Zadkula.
3: Nic zabúč.
4: Čenca večo.
5: Ach, Kale, što máš ty čenca večo předžiť, ne? Čenca je punžila. To dala vyzo jenoš.
6: Zadkula.

0: Pečminčino do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Milena Švejčic z Miłočic.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokiž by šit korune špatne bylo, ale dokiž so v šitnym dniu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrimž můžeš opravdu raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnosti fungovat. So můžeš krótka předuchnuć, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skvodstavka a pomaja mi, živenie zase jasnišo widzieć. Snano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne nie, kaj šklinči. Ale je rune to, štoš na zase sortiruje. V tajkých wokomikach potom bytnu, bo nie niedzie daleko preč. Ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznavame.
0: Praje Milena Švejčic na doku a samovitosti farskie vikarie Pančice Kuko.

A za nebochmy do zimneje wody skočili, štož hučbu nastupa, mam tu nieštko hižo krotku přeladku, što vás hač do sedmich očakuje. Mestrujem spieva Michaela Melzerová. Derje, derje, jena zemi, jete šankarelcina podla. A tež Petru Lafloru, džan se rano svišime. To su naše titule Hač do sedmich.

0: Što ješ lečo nima levančekovaho kerka, že vostanje husto cilja automatisce, vokomik stejo. Vojn a barba dopomina tena dol, na čopfe svunštnitny a na francusku provansu. Nije pak jeno šrjane fotove motiv. Hižele česatke dol so levanček jako hojenska rostlina zasadžuje. Vosebje potom, dež mate čevo a voa prostoras kmeri pšinč. Mnozy se tohodla za noc małe kwiecze levančika podla voža stajeja. Przyjomna vojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
1: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredkbo, kjež jen može kupić, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele rozmnoži. Ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voliju nucka su, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praje mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Sylvia Jancena. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za levančikom praša, zvětša zvisku s nemiernym sparom. Přitom konkuriruje levančik mjestem s modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
1: To melatonin može pomoć, ale když jen potom vězo te nazornenja má, so jen to nikdo bere, a so ničo nezmeni, bo nie to tom pravo sredk. Potom jen se tiež napraša, čerla je nemože spać, no, da bi jen vele rozmyslovač vo temach dňa, abo vo šelakých vecach, kiež je počežuja, von bo ja upođujemo jen pospit so s tým levančikom spytava. Bola levančika, jo to potom bole, so bo jen so zmieroval a trošku dele přišel.
0: Levančik pak nezasadža jenož při problémach spára. Eteriske voli môže tiež při nemierie abo přepinaných musklach podpierač. Štož chce levančik sam plávovač, miel pak na pravú družinu dživač.
1: To dáva také zárodkáne, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázač a kúpiť, čo ešte ženieke v obi alebo v edeka dostane, alebo to je potom dekoratívnejšia varianta.
0: Jeli normálne domiace levančik pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušené do malých pvatových měšků pělniny pomáhá vojn v kamorě přečivo malým džírkám, tyšotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
1: No, když pát boja to vzputovalo, jen těž může potom spotačat, co přečivo kontvorám pomáhá, a to se těž písa.
0: Za to třebna je jenož malá hostka sušených kčenů. Za to zo zněžných rostlinků opravdžité apotekarský levančikové voli nastaně je viac hač malé kvěčel trebné.
1: 120 kg kčenio jen trebe, zo by jen 1 kg toho voli a užíval.
0: To říká, v malé 5 ml blešce levančikového volia, kotrož pvači apotece něco 10 euro, jsou okolo 600 gramů kčenio trebných. Dež liču pčoky nad fiokotymi kčenjemi zinča a krasna levančikova vojn po zaroču čenje, ne je to potekim jenož rostlina, kotraž přinese romantisku Provence atmosféru do zarodky, ale je tiež malý pomocnik za čivo a dušu. Runje tak, kajž je malý pomocnik za čivo a dušu tutun titul skupiny Janka Hanka, netko byl na sedem. Pod kulovom veoli!

0: Team.
1: Ne dam ište raz. To sa mi ište nelúbi. Mira, si tři kontakty trebova. A tia pola tebe bešte to dvaj.
2: To je tiež kytro češko, co hýbať se bú direktne dovratu cíliť.
3: Do zúčovania je to pola tebe ište cíli hina klinčo o tia.
2: Tebe sa vie za jednore reči, Beno. Zahajíš zúčovanie s prvným pasom. To búl ište mierne leží.
1: Hej, to je češko. Tola runie tohodla však zvučujeme. Je po takým vážne, zo spytače, kaj sem vám to rek. Všetko je nojš jeden kontakt. Búl pšinže od Bena k tebi, Mira.
2: Ja vím. Tyž búl pšinže, jun runu smu ty do centrum mal pasuju. A ja jun direktne na rotacilu. Biesto, zo jun do toho přivozmu.
1: Haj, cele pravje. Vy to tola vieste.
3: To zrozumíč tyž nie, češko, papa. One touch kubencu však znajme od profiu.
2: Ale přesadženie je češke. Bude by či vopravdže derie na nohu pšinč.
3: Derie, tum boky zrozumiu. Ja so ište bule prúcuju.
1: Haj, dan nedam ište raz. Prima, tožno celé derie vupada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
2: Za to pak som trichiva.
1: Aj to se. A veri, bystym ty šo prave činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, dyž při tym bul raz prave netrichiš.
2: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
1: Dokež mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu búj preč vozmeče.
2: Ty meniš, když dobíme od zakytovania do nadbieha zmenič?
1: Haj, hún je to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno sú voni šerúme začinili.
3: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
1: No haj, a s tutým zvučovaniom môa sa to zmenič. Nevočakujú sceva zove přichodže verie s prečinikami, šo jenož s jednym kontaktom odbeží. Pravú vontač kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva vopkneža, ale zvučovanie môa vám pomáč spíšnišo reagovač.
2: Dá nedom ište raz. A tún raz voproti jenož s jednym kontaktom. Šojne, tak bude přiliči.
3: Pas pšinže!
2: A dže nedom dále. Runu smu do rotu.
1: Vujkotne, aj! Tak cu to vidžeč. Vupadažno tola kajš pola profio.

0: Mjörčin Wetzlich je dos bywał, a z tym jenitko na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Niemskie Zentrum za Astrophysiku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prinni předseda gremia zastupia Zvierskeho ministerstva za sledženje technologiju a svetništvu letarstvo Thomas Reiter. V rádže dále podľa je nimo zastupníkov Zvierska Svobodného štáta Sakskeje a viacerých náhodných sledženských inštitúcií nemskeje tiež domovina. Ju zastupuje predseda Češného zvierska David Statnik. Kaž v Zdžilince dále reka by prvne posiedženie konstruktívne a tvoriachu tam smerodajné rozsude za přichod Nemského centruma za astrofyziku. Noc dysa cvičku sobotu kloštre Marina Viesda Pančicach Kukove je sta hostči vopitavo. Tež leca su zestajili motivy ze cvičku, kotrež hoča so k jubileam. Například vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutky viesdnych spivarju, dalši 25. jubilí nemského biopečata. Hučpne je večo du Helena a Jan vobrubiho. Svoj program pokazala je tež rivanska skupina Vužičanska Rapsodia. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8-9 letnika. Dženské prozdninské livo-serbsko šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelne fotografiju přirodže zabirač. Runja riečnemu livu ve vodových Hendrichecach je zariadová s množstvom přizivinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponovia státnu drohu esto a cicečí venuje se nač preview. Na niečo 5-30 metrach nastane nové nadrožné nasyp, nimo toho rozširia kutnik a ponovia dodžažaný most z 1960 let. Projekt pači 124 000 €, kotre zapači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předovzače LMBV. Tvarske dživa nuje se nač preview maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koporský cilk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejným 45. leče po založeniu čera Nibelčicach serbský superkup dobil a titul úspešne zakytoval. V obirie přečivo cilkom maj športuje tovarstva Radvo a športuje jednotky Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanci Sokoljo so leca v obdžilili nisu, dokež by im čas po zazbihovom treningu hač k turnieri v Nebelčicach překrutky. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach interneta a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca dreje letma dy svonco uladame v ostane dreje převažne pomročeno, možne su tež s blakami nekotre švijele, maksimálne takle plus minus 20 stopňov. Jut se celé podobne vedro, ale trochu čoplišo s maksimálne cia 20 stopňami.
3: Šitko okej, šitko poriadku na pučach a na drohách. Viac tu na tuto miestne nemám rec.
1: Serbský rozvoz.
3: Jeli pak mače vy nám ještě rec, štož vopkat nastupa, potom rade tu zvolenče do studia, budeš jen 7.400, a popísače nám pojezdč naši app MDR Serbia.

0: Sakska je vuhava za tute leto 2026 tacheles, leto židovskej kultury. Tohodla je se Monika Gerdesova na puč podava a pytava, što se Serbou mô nam viace o tem povedač. Namakava je mjestrujim Biankuš Čapanec z Kamenije. Modi Serbovce ste židovska kultura a nabožina važna. Zabira se s tem a nic je nešto. Čini aktivnje nešto. V aprilu napšekvat tobe na Izraelskim narodnim vopominanskim dnju za vopore Shoah. Popuču budušenje z akciju za kopolaki. Mjestrujem tež o tem je reportace povedala.
1: To više popromene, abo bude projekt svojske inicijative na dnju Yom HaShoah, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v Nemskej prešťovali a tež vutu pič spytali. Sem se jednu skupinu v budušenje kopolaki redživa a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoho tých známio, výčomné známio napřed čo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
2: Při vúredženiu kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, když kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tuto miestne a v tutom času. A ona je rekla, že to sú kopolaky, ja to sva neznajú, ja to neviem, ponce ja z nej von šva, je to pokazala, mu akus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieza môže čo to činč, na vieza, a ja budu tuto blido rezervovať, že sú žaden host nesene. A jeli ništo nešto napšet, čo tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hinelu Janum spivali, štož Rika, siehe der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Štož je vúrysk z psalma 121.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a jich nabožinu hori. Vukadžiščo toho je, zo je vůboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, či první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedm kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale s Židami samo na sebi nejsem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka v oprašala, hač nohcu z nej na důvod do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiki inri, jac voznamenia, hač si dotal myslach jako křesťanka, a tak so podach na sliede židovského vůmožníka a započinach so zabirač zis jeho svojbu, zis vůlkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec nazoniła vo židovské náboženie a kultúrie, vo tom sme včera tu što vusevali. Tole jo by jenož krotký vúriesk. A tiež přečel židu Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat, napríklad židovské svedženie. Što to stejnetko, a to samo rozširienej formie, tiež na našej internetovej stronie a tiež na darmotnej app MNR Serbia, kajštiež ARD Audiotece, ARD Sounds.

A ja reknu vám netko, što tak protočce stejí. Krúty termín, vězo prúzdina, to je stajne ponželu Bičtura rádia Zadkule a Zadkulario prosia dženca na dalšiu stáciu, a to do Radvoria. Hač kepi, čapka abo cylinder, dženca Radvoriu viači so na Bičturie všetko vokúho vašeho najrenšieho kvobuka, tak je po taký motu džencnišieho dňa. Na pošestčich. Zetkajú sa mústva a s dypkom šestčich lieči potom tak rec prýnim búl přes sak za čilne derimieče maja Radvoriu tiež hižo všetko spšiotované. Tuž dženca šestčich start v Radvoriu na pošestčich hižo za mústva. V Pieskecach môža sa vobydle riodženca vo vútvarie spiešného interneta informovať, a to večo šestčich domie za športovcu v Pieskecach. S barbami z přírody môža sa džiči júce Serbským šulským muzeju v Stroži zabírač. Od džesačich do popúdňacioch smie tam zabíru. A komuž so júce neholdži, tiež štvortk so samstnem času z barbu z přírody zabíraja. Pod hohým nebjom film ladač, to môžete júce na budyskym rohodže. Na kulisy lečného dživadva zmia znova vulku s činovinu natvarjenu. Júce pokazá so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutom filmie boda so Borik spostatých let do dženznýšeho časa. So tak rec přes časové portálko boli, tak písaja. Česač menšinu dosyť, Michie. Dobaranie.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Sianem Rehorion.
2: Prenje kopanske mužstvo športuje jednotky Kruščice včera v Nebelčicach serbski Supercup dobilo. Prvi raz niste so semifinále v Uravoj a tež nic malé a veľké finále, dokež by sa jenož trojka mesto kvarteta obdeliva. Tak hraješe každý přečivo každému. Za zbiehovú partiu dobehu

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na všedešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Čen sa večo.

0: a spraje netko k wužiskim powiesćam, pretože netko s dupkom na powiesmich.
1: Serbski rozvoz. Powiesće. W studiu Blanka Funcina.
2: Niemskie Centrum za Astrofyziku DZA ma wotnitka do Ladowansku Radu. Kajsz DZA z Dżili je prynni przedseda gremia, zastupia Zwerzko Ministerstwa za Sledzenie Technologiju a Svetnišću Litarstwo Tomas Reiter. Verage dale podla je nimo zastupniku Zjaska Svobodnostata Sakskie a wiacoruch nauodnych sledzenskich instytucjo niemskie tež domowina. Ju zastupuje předseda Češno Zjaska David Statnik. Kajš v Zdžilince dále reka bie prynje posedženje konstruktivne a tvorajú tam smirodajne rozsude za přichod Nímsko centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičku sobotu Kloše Marina Vězda Pančicach Kukuje je sta hostči vopetavo. Tež leca su zestajili motivy ze cvičku, kotrež hoža so k jubileam. Například venuaše so jeden vopras do 80. ročnice skutky vězdnych spivarju, dalši 25. jubilei nímskeho biopečata. Hudbne je večer du Helena Ajan vo probiho, svoj program pokazala je tež revanska skupina Vužičanska rapsodia. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8 a 9 letnika. Dženské prusninské livo srbsko-šulsko tuarstva naveduje taj manželská Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovaniu chceža so s profesionelnej fotografiou přírode zabírač. Runja riečnemu livu v vodových Hendrichecach je zariadoval s množstvom přizivinju jara spokojom. Wot dženzniše hoponuvia státnu drohu esto a cic zive nuje synač preview. Na niedže peča cicci metrach nastanje nuje nadružne nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžaržane must z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotre sa vači Sakska. Dalše 20 000 € převozme huniske předozače LMBV. Tvarske dživa nuje synač preview, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospunje zaurina. Koparski cirk športuje jednotky Krusčice, je svojim jubilejnym peča 40. lieče po založeniu čara Nibelčicach serbski superkap dobil a titul úspešne zakytoval. V obirie přečivo cirkom maj športovatúrstva Radvo a športuje jednotky Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca v občilili nesu, dokež by im čas po zazbiehovom treningu hač k turnieri Nibelčicach prekrutki. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej dženca, dre lietma de svunco vuladame jenež dys a dys a s blakami. Možne sú tiež švíle pri niedže 20 stopniach, ľudce celé podobné vietro, ale trochu čoplišo s maximálne 20 stopnimi.
0: Tuž to je los na pučach a na druhách převážne pak na Ačivieč smier Berlín. Našim koncu je tak daleko. Všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.

Svjetovek mištostva Kopajnce su nimo tiš serbski superkap, jesam jestem vurao, ale radio zatku lapše prošuje tiš dženca zaso na bičturu, tutam je nujce nije išče zakončena. Dženca je dalša stacija v Radvorju, a motto večera je hač kepi, čapka abo cilindro, dženca Radvorju verči se na bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kurboka. Na po šestčih zetke so při rajništu mustva, a šestčih potom je prinje přiráče tak rec stoliči prinibul přes sak. V pieskecach môža sa v obydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovať. Večer šestčich domie za športovcu. Do zajšvosti podaža so dječi júce v Muzeu Zapadne v Užice Gamiencu. Z archeologiju celča so tam od dvemaj do na poštyrioch zabirač. Samo celič s kvokom a prokom môža dječi tam vúspytač. A pod hôjom nebjom film ľadač to môžeče júce na budeským rože. Na kulise lečno dživadva zmeja znova vulku s činovinu natvarenu za pravý kinofeeling. Júce pokazá sa francúzska komédia Die progresíven Nostalgiker. V tutom podá sa porik z postatých let do dženznýšeho časa. Júce potekím kino v budešenie a to na budeským rože.

0: Sibyl genauer zu mir. Hunje mehr sauers da kretz mawe hudanschko. A wie so, bist im Levanschik minjene.
1: Stuisch lehrt schon nimmer Levanschik oa ha gergadje, was dann je husto zille automatischze, wokom ik steo. Wuin a barba, dopamina tina dool, na chop fes wunschnit nö, Anna Francisco Provenzu. Nähe bak jene schrierne Foto wie Motiv. Hijole jessat gedoor so Levanschik jako hojenska rostlina sasa dżuje. Wosibie potom, dusch mati czewo a woa prostschras kmeri pschinch. Mnozy se dohodla za noc małe kwietrze Levanschika podla woža staje. Przyjomna wojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
2: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredk bo, kjež jen može kupić, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele rozmnoži. Jen ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voli nucka su, nitko přes tun čaj ne može so tak přiozač.
1: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Silvia Jancina. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Levanschikom praša, zvětša zvisku z nemirnym sparom. Při tym konkuriruje Levanschik miestem z modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
2: To melatonin može pomáč, ale když jen potom vězo te nazolnenia má, so jen to nitko bere, a so ničo nezmení, bo nie je to tom pravý sredk. Potom jen se tiež napraža, čo odla je nemôže spáč, no, kde by jen veľa rozmyslovač vo témach dňa, abo vo všelakých vecach, kde ja počežuja, von buja v upočujeme jen pospyt s tým Levanschikom spýtava. Podľa Levanschika je to potom bolo, so bujem so zmieroval a trošku dýle prišiel.
1: Levanschik pak nezasad že jenož při problémach spára. Eteriske voli může tež při nemierie abo přepínaných musklach podpírač. Štůžce Levanschik sam plávač, měl pak na pravou družinu dživač.
2: To dává také zárodka, také speciálne, tam jen může také věci potom si tež skázač a kupič, což je někde v obi abo v Edeka dostane, also to je potom dekorativnější varianta.
1: Je-li normálne domiace Levanschik pšekčity, netreba nedom na kompost. Sušené do malých pfatových měškov bělniny pomáha vojn v kamorie přečivo malým džirkám, tyšotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
2: No, kůže pát, bo já to vůzputovalo, jen těž může potom zputat, čač to přečivo kuntvorám pomáha, a to se těž písa.
1: Za to trebna je jenož malá hostka sušených kčenů. Za to zo zněžných rostlinků opravdžité apotekarský Levanschikov voli nastanje je viac hač malé květšel trebny.
2: 120 kg kčenjo jen trebe, so by jen 1 kg toho voli ja užíval.
1: Torika, v malé 5 ml blešce Levanschikovho volia, kotrož pfači apotece něče 10 euro, so vokuo 600 gramů kčenjo trebných.

A reálny čas zmiejete tiež s nami, pretože máme tiež reálny titul lepšiotované. Miesto im tute. Hej, přečelo, tak ríka titul Huberta Kolle. A nádžiavne ešte tiež vlženca Svunco za Andreasa Beckinga. Aber Lubost, Sprosse, Stefanie Klosetz. Schittke tut der Titule, Swishime hat Dodgewitschig, was am Menschen obwohl es mich nicht geht, aber an ihr durchs Herz geraus, was mit uns als Wami sassos nicht einmal.

0: Polícia z G.
1: Hej, a polícia varnuje vos pět a nemôže s tým dočínč. Rentnorský porík z Kunčinovoko Kamienca je si do Pasli zalies po šokovým telefonáče přisadžištaj 5 000 či 1 000 eur. Neznači bychu ju zazvonili a jim rekli, že je syn Češke nezbožo zavinoval a že nebe treba dojastva miloj 5 000 či 1 000 eur kaucie zapvačič. Rentnori Dole výriachu a přepodaštej přidúriach neznáte mu túto vysokú sumu penes. Polícia náležne o to prosil takým kriminálnym neverič, što je tým páže telefon zbyne mil juntéž na blaku zase použiť a políciu informovať. V jenom páže, što je nastupa kriminalitu, neznači spýtachu so v bývej vode. To je no bydlenia, viac sa spôjbného domu vám mač, ale to sa neporáči. V hinejším páže však, co to zešľahčí, neznači spýtachu so do jednoho dvúspôjbného domu dostač, pokradnuchu z neho laptop a peneze škoda cirkune 2 500 eur. A tež ve slepom bych upáduši popuču sobotu večer vám machu so do jedno spojbného domu a pokradnechu z neho peneze, 2 laptopy, 1 tablet, cirku na škoda 4 000 eur.

0: Česač menšinu do napođivje Čechie. 15 let miestem je so bukumvanski a vopčelenski bakčik nimsce teilhabe paket abo tež BUT zavedžene, ale 15 let potem dostanjeju jenež menšina džiči a morostnih, kot si šmeli popravom pravo na to vodpovednu podpiru za socialne kulturne vopčelenje dostač, Blanka.
1: A ja, to plači tež, napšikvat za šulsku potrebu abo za vobet v šuli. Runočasne pobrahu je po cuje nimski spuščomne ličbe votem, keko džiči ma pravo na podpiru, a keko ju voprođe tež dostanje, a če hodla so ličbe ne hodža zvestčič, potekim, to je vulki problem. A to su politikari oprašani. Oni maja zamovitost so runje votole postarač, přes jednoriše abo po možnosti automatiske vupvačena na przykład z jednorenie cukonoho procedera a tak dale, štož tuto nastupa. A ja nimo to mieli zamovite zarede, tak pisaja agentury prawidłownie šitke trebne daty zbierać przetoż iż raz 8 vo 10 potrebnych dzieci a modosnych tute peneze abo tuto podpiru nie dostawa, a to je woprawdzie bezmała wulka liczba. Aktualne wobliczenie Bertelsmannu je założby pokazuje vod 6-6 pod 15 letnych, jenice niedze 18% tuto možnost vúživa dostać spiechowanie za napšikvat kaž predeprajach kulturne poskytki, socialne přihražky, kaž sa vobede ve šuli a tak dále. A pola sovo azyl pracovacích je tutom podžel hište nižší. A to byl než by, tak tam dále reka, kubvanský a vobčelenský pakčík živene džiči a modostnoch se svojbou se svábymi dokodami viace hač polepšil.
0: Tu potekim milí so politikári zásadžič, šako sú to la runie džiči, tiež šich přichod.

0: Kaczynski!
1: Ne dam ich raz. To sa mi ešte nelúbi. Míra, si tři kontakty trebova. A tia pola tebe bešte to dvaj.
2: To je tiež kytro češko, co hýba si bú direkt na dobrotu cíliť.
3: Do zúčovania je to pola tebe ešte celé hina klinčovo tia.
2: Tebe sa vieza jednore reči, Beno. Zahaj ješ zúčovanie s prvným pasom. To búl ešte mierne leží.
1: Haj, to je češko. Tola runie tohodla však zvučujeme. Je po takým vážne, zo spytače, kaj som vám to rek. Všetko je nojš jeden kontakt. Búľ pšinže od Bena k tebi, Míra.
2: Ja vím. Tyž búľ pšinže, jún runu smu tý do centruma pasujú. A ja jún direktne na rotacilu. Biesto, zo jún do toho přivozmu.
1: Haj, celé pravje. Vy to tola vieste.
3: To zrozumíč tiež nie češko, papa. One touch kupencu však znajme od profiu.
2: Ale přesadženie je češke. Búl doby, či vopravde derie na nohu přinč.
3: Derie, tým pokiu zrozumiu. Ja so ište búle prúcuju.
1: Haj, dan nedám ište raz. Prima, tožno celé derie vupada. Hač na to, zo si zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava tia.
2: Za to pak som trichiva.
1: Aj to si. A veri, by s tým ty šo prave činiva. Ale my ju runie zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, když při tým búl raz prave netrichiš.
2: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
1: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu búl preč vozmieče.
2: Ty meniš, když dobíme od zakytovania do nadbieha zmenič?
1: Haj, hrunie to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno sú voni šerúme začinili.
3: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
1: No haj, a s tutým zvučovaniom môha sa to zmenič. Nevočakujú z cova zove přichodže verie s prečinníkami, šo jenož s jedným kontaktom odbeží. Pravú one-touch kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknižná, ale zvučovanie môha vám pomáč spíšný šo reagovač.
2: Dá nedom ište raz. A tún raz v obroče jenož s jedným kontaktom. Šojne, tak búl pšiliči.
3: Pas pšinže!
2: A dže nedom dále, runu smu do rotu!
1: Vujkotne, aj! Tak cu to vidžeč! Vupadažno tola kajš pola profio!

0: На подживечихе.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Nemske centrum za astrofyziku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia, zastupia Zvjerskoho ministerstva za sledženje technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. Verađe dále podla je nimo zastupniku Zvjerska Svobodna stata Sakskeje a vjacoroch navodnych sledženskich institucij Nemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zvjerska David Statnik. Kajž ve zdjelence dále reka, by je prinje posiedženje konstruktivne a tvorjachu tam smirodajne rozsude za přichod Nemsko centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičko sobotu kloštre Marina Vjezda Pančicach kukuje, je sobotu sta host čivo pitao. Tež letca su zestajili motive ze cvičko, kotrež hoča so k jubileam. Napřikvad venovaše so jeden obraz do 80. ročnice skutki vjezdnych spivarjov, dalši pečat 20. jubileji nemskoho biopečata. Hudžbne je večer du Helena a Jan vo Brubivo. Svoj program pokazava je tež rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8. a 9. letnika. Tydženske prusninske livo serbsko šulsko tovarstva navjeduje taj manželska i Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu ve vodu Hendrichecach je zahriadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od dženznišeho ponuvia státnu drohu S-137 Noise nač preview. Na niedže 5-10 metrach nastane nový nádrožný násyp, nimo toho rozšeria kutnik a ponuvia dodžažaný most z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotrež zapvači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předozače LMBV. Tvarske dživanu je se nač preview, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koparski cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym 45. lieče po založeniu včera Nebelčicach serbski Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obierie přečivo cirku majú športotovarstva Radvo a športuje jednotky Nebelčice Krusčenia dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so letca v obdželili nesu, dokiž by im čas po zazběhovém tréninku hač k turnieri ve Nebelčicach překrutky. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A netko vůladáme trochu jace, svunca, mročele, dženca pak tež vůladáme. Haj, poměrně kvůdno je s 20 stopněmi nekak, juce celé podobné vedro, trochu čoplišo s maximálně 20 stopněmi a potom, když poladáme na sredu až čtvrtk, potom bude tež skere miniate se švihlemi a tež relativně kvůdno.
3: Keď buď tu še Dreždenach, popuču do mjesta Nuc a do podvu aleje Stauffenberga. Tam so trochu vopkat, no haj, kopi, tam treba če nakušte pat neko tre menšine dlije. Tam dre, kaž našim vopkatnym systemie sti nakvadne auta, zdjela vopak parkuja, tak so je jezdna tam trochu vopmezovana.
1: Serbski rozvoz.
3: Votladajo od toho, što smo ne menuova na Stauffenbergovej aleji, pak je všetko poradku našim koncu, doječte si tu iš dere tam, džiš dženca rano. Dobiče šo jedna hače to do duola za serbskim rozvosom, nađivo za serbskim rozvosom, abo sono prostče, ke pekari.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a jich nabožinu hori. Vukadžišćo toho je, zo je vůboko vyriva křesčanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedm kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale se Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, so je so 2021 přečeka v Oprašova, až nohcu z nej na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vůmožníka a započinach so zabirač z jeho svojbu, z svojkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Šťapanec názorniva vo židovské nábožine a kultúrie, o tom sme včera tož to vusevali. Dole jo by jenož krutký vúriesk. A tiež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Šo to stejí netko a to samo v rozširenej formie, tiež na našej internetnej stronie, našej dámotnej app MNR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca miłočanka Milena Švedžic.
2: Drude, přeju si prošče mir. Nic, dokiž by šit korune špatne bylo. Ale dokiž so v šednym dniu husto del koruna časne vodmila. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrimž můžeš opravdu raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môžu skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke vokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne nie, kajž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bo nie je niedže daleko preč. Ale nam šim bliže, hač šu nemirnem šidnem dňu spoznavame.
1: Nábožné svoje k dni mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Milena Švedžic z Miłočic. Pěč menšinou do dževečich je a tohle je netko posledný titul dženstnišho rania. Mendy Dorin Dornikec zpěva.

0: Ja, dubiowe, pschiednik, ja, nascha Thema. Gregor Klim, pejeta dale s Jensom Martinom.
1: Musimy tomu spektaklu, pičku, pschiglidovaš, ako luže.
2: Ja, pšavie. A nic net paniku krydnu, že tak. Pšetci net ten gad zeš, a tu kanunu s gadom vozeš, a tak večelaš. To nemůže to vetekrono byš, za mým zdaším.
1: Co mogu já jako vesobina, jako svojská vesobina getovaš? Já jsem citav, až tady užitné zvěřita, například Netopr, abo Jaskulický, kdyby já dal jim věci městno, abo gnězdo, abo za nich něco cenil, by to znaš něco přineslo?
2: To přineslo přeci něco. Lid přešivo tomu předníkoju, abo druhým škodníkám, to přineslo přeci něco. A zgaž ta krajina má už struktury, tak krycky, wiele bomu, abo gaty, abo uki, kenč nesu, pšavidvone vececone. Jo, až te zvěřita mají sru, te težky například, abo tak živé vosy, tak kenč lagnuté jaja do těch kusajnců. To jsou také velmi vážné. To kroni, všechno, což dávám, abo což cením za přírodu, a co za ty težky, až ty umýváš, až namakají futor a tak dále, je užitné. Vesobně ty kusajnce, ty mohou, až já vím, jenom ty kukavy žráš, ty kosmikudla. Ale zavíši, když ty se zapupovali a pen jsou to mětelíci, ty orio žerony, v těch netopyrako, v těch težku a tak dále. Ale ty kusajnce sami, to šafují jenom ta kukava, ale také ta kukava nemůže o pol milionu v těch kusajnců zežraš v maju, juniu. To nešafují. To groni, to pomáká na kůžd pat, tým zvěrětám srovy popytováš a struktury v krajině, ale to nemůže nient, až ta kusajnc, abo ten pšednik je utamane, abo nepřížovici.
1: Ale by pomáhalo tomu.
2: Jo, na kůžd pat. Lepě, jak s garom přešivo něcomu bojováš.
0: Ja, něco ceníš za naturu, za přírodu, indirektně také pomáhá přeživo dubjovému škodníkoju, to groni přírodoštítar z Barko Jens Martin Grigor Klimio se s ním rozkraňal.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: Dalšne reakcije máme na úsud dla serbskeho serlinského Ruma. Ve Pícni obšikajú sa južo na veľký sviežen a grotk přivabijo nových miestčanárov z bydlinského akciu te a dalšen téme nento ve povisťach ojo Gregor Klim. Zastupníky serbskeho sejma kritizírujú nošo rozvod k serbskému serlinskému Rumaju ve Bramborskej. Na svojom digitálnom presieženiu osobitu sú sa ujadnali ku tej téme, až tento nastava krajina plná žerov stoj kradu přešilne k popšavom pozitívnemu uvišu ve kraju kroni pejeda Rajna Tašk. Ven pešikujú sa s tým na blízky stát serbskeho ceptárstva na Bramborskej technickej univerzite ve Zvim Komorovie. Zastupníky ve serbskeho sejma sú gledali na příhodné projekty. Ve septembrí budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobrí zmakají se s tovaryšnostčů za obkrozone ludnosti ve městče Göttingen. Město Pícně obšikatují se na svoje 7-žasete rybakarský svěžin. Jadna 800 sobostatkujících vecakují na svěžinském šešegu. Celé městno bůžo svěžíš s muziku a velikým markom ved přijdoucího pětka až do nížele. Ve srežištu programa stojí rybakarské tradice, jako to štapaně rybarjů. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu se mústva nadali přizjavíš, tože při pícenském amše. Dajšne novosti okolo rybakárskeho svieženia svišel šopla nás ve bygu tyženia. V Dubrovie, mistčenském žilu ved Grotka, sú se zmakali konc tyženia přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grotk. Přeci veci se interesujú za staré motorské. To je také leto sa bylo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbě Simsonu. Smakanie je so vedmivo v ramiku 725. letnika jubilia mesta Grotk. A my vestujeme ešte ve Grotku. Vielický zájm je za bydlinskú akciu v tom mieste. Ako cení miesto znáte, je sa už 200 ľuží pracovalo vo miestno. Stýri ľuží je jadna džiri nento upetala, veni majú šancu jadn týždeň v mieste na probu bydlíš. Z akciou co miesto dojšpíš až viecej ľuží přišikňo. Vesemne z Barlinia sú přišli na pšašania. Akcia búža v casu v 10. augusta až do 7. septembra. Podobné iniciatíve dajú v Kubinie a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa je sa zase kradu ochvožilo. Žinca Jano maximálne 18 gradov a je sa južo pepa dáva ugleda za tým a žinca môžu ešte veci přiš vec verchia. Dešťový radar pokážu šamným rokave vesebne za žinca viaco okolo 6 Čech. Víče zase čoho riedne z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebužo. Svedu 20 gradach Rado a Cassim Metznevich, ve druge povece tyženja audio ist hier sind nicht.

0: Žinčešnu mjaze narodnemu dniu šacha sme pojedali s krajarjom, ktoryž se zabera s pšašaním, myža se hrše bus etablirovaš ako šachová metropola. To je Grigovi Čorek, ktoryž ľubujo se na taký pád s drugimi ubežovaš, vin gleda pozitívne do přichoda dokulaš.
1: To šachové živinie hrše buzu kvišo dali. September je budžo daž na prednem kincu týždňa jedno veľké šachové čojenie, to je ta stvrtá šachová míľa, jeden turnír ve malstnem šachu za každého, za amatéry a vesebný turnír za žiši a možinu a už aj toho paralelne k tomu ta veľká šachová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft budžo organizírovať v našom mieste jedno nímske mejstarstvo tak pomenionych mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš, ako na tých peľach jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna veľká organizácia, ak je pomínená za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je bu aktivný na zachopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten cas ten světový mejstar ve šachu a s tým, co se hoši bustike, profilírovať ako šachová metropola.
0: Ja, mňa za drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéro ve septembrie se Grigovi Čorek tuchelu přigetujo. Svoje mece mieríš na přijašelských mečach, toga teke žiši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivírovaš, dopredka speraš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej přísamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento ve tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokazaš a obstaš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, především Gubinie a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu se obžiliš na takých přijašelských mečach, že už megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To sa nám veľký nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu je zase do tej Landesligy gerej vstupíš a k tomu sme krydnuli jednoho nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste, z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v šidúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase vstúpiš gerej do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta ved vesemých grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščaňským a ľubňojským grajariam zapšalým jano dľatok zaigrali až te najlepšie grajarie rovno tu niželiu nejsú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľob a nemáš, že sa kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, kaž chceme v tej Landeslíze obstaš, musimy mógł raz tu priorytu sajzić na to grasie.
0: Ja, myżemy jano palce tworzysz, aż szykno dojśpiju, coś su sebe prytk zeli. Na kuszto paco Grigor Wieczorek uszci kwieści dasz, żo by mogli se zajmce, ako szach lubuju, przyzjawisz, żo mogu owe mieście szach graś.
1: Kuszdu w autoru dajo sryś, miesta, w riednej atmosferie, tyke wence, gaś riedne wiedro, to zmakanie szach für jedermann, to groni szach za kuszdego. Tam se zmakaju ludzie, ako nic razga nie graju w szachowych klubach, za to groni zahopinkarie, a pićku lepsze, ako megu w riednej atmosferie, wedzegerdwiju, aż do piesich szach graś. A ktoś ma interesu, abo by ksieł sam nauknuć, abo swoim dzisiam tu możność dać, szach nauknuć, tam możesz wielgin, ľažko psić do rozgrona z drugimi, a szach graś. A to jo w tom niegajśnym zalu, to je disco Stadt Cottbus, zinsa jo to ta nowa cerkwia z tym mini mittendrin, a tam to megu ja wetuczowy psirucyś.
0: Szach jo oblubowane grasze we wiele krajach, a myżo ludzi zwiedza się dla tego, co Grigor Wieczorek z gwiardosću teke na to opokazasz, coż su se za zisi umyslili.
1: Miazy tymi Žiši mi dajo viele ich z Ukrajine. A našo tovaristvo, co im pomec se integrirovaš, ani na tých blitkách při treningu ľaže také malké slunicky, ako jo náš trenár sam naperal ukrajinsko-nímske fachové slova, ako při šachu potrebaš. No, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencná fáza, abo ja neviem, biše en passant, to je celá kopická takých vesebných slov a jo, to se mi vesebne spodoba, až tyke veni žila ju z ukrajinskiju riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku oblaščili.
0: Jo, myža se Chešebus etablirovaš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grigorom Wieczorekom.

feriowe tippmame za vas. Vete vičego a išti až do kenca lešojskih prozninu doživio familie se žišimi na dvere Serskego muzea Serski žnjune na wok. To vesebne pšitom jo, až mogu žiši jen sami uprobirovaš, po takem se aktivne obželiš, a to pri vapanju kokota. Se vi až njamaju pšavego kokota, a žiši teken njerejtuju na pšavých koniach, na žišam přimierjone pát zgniu šo okovo vapanja kokota toko starego navoga spřed křesťanskými kariňami, se vie až starejšie nesú uzamknione, tož tu adapciu sarskego žňuného navoga uprobirovaš, kaž sú šikone, mogu teke raz byš žňuný král abo žňuná králoka. Žo, ve Serskem muzeu hovim ešte vetvičego a ešte až do konca feriu, a to ve vetvorenských casách muzea.

Sme s vami žinca šachgrali, vejovali přešivo škodnikam ve botach, se zaberali s prašaním, kak by mogli se našu saraskoric zžaržaž. Co nažijam, až jo se vám náš aktuálny magazín spätobal, ja som Anja Kochoj-Čvarcová, žecem vám ešte spätobne a úspešne tyžin.

0: bila skupina Holaski Možri vešce. A prvnju hodinu zakonči Santi Gold z Desperate You. Nitko pak Can't Stop ze skupinu Red Hot Chili Peppers.
1: Zadkula.
2: Šandana.
3: Ja, vos tu dve.

0: Hi, Jensa Smith, Radvoriu na šestom volejbalovom turnírie. Tu čas nie sme ešte v skupinskej fáze turníra, a ak tu to vieži, to prašam sa niečko raz našu Martu. Ona je Jensa Romadže s našim Francom turníru a návodnica vúbečovania a má najlepší přelad v rie. Marta, praj raz, cel poštkúne, kegy daje mne zostav bežišo.
1: Hej, my jsme jenom ze skupinské fáze hotovo, jenom ještě oko dvě ry máme jenom ještě a v prvních dvěch skupinách jsme z té vysty štů přijde dále. V tamných dvěch skupinách je ještě pravno raz celé otevřené. Tohle tam ještě doma čípne byť a na to posledné dvě ry čakáč.
0: Ha, bude pravda, že je či sám si favorit čaká, je škůjšet to čem zase sobou prytku, abo ka bude tu situaci, tu hej. Posudžová, tu stout iru.
1: Hej, vizor, also serbská raketa v skupine D z Nordisch celé porané prytku leží, přijdu na skýršo, když vyste dále. To je jen z těch favoritů, ale v skupine A dává prajem raz jen nové meno, hastala vysta von Rika. Nesem ještě tak jich, tu ty zestavy vidí, nevím, hač je celé nové ty meno zmenené, abo hač je zestava nová. Hej, hevák sú nekotre, keď napríklad přečivo. Je tiež celé prítku podľa, ale one sú hižo raz, tu tie zastavy tiež rádi, ale pod inajším menom to, tam môže im prajeť, sú nekotí favoríti, čo sú zase podľa sobu.
0: Ha, hakák, nekotre takéto vedro sobu rájeť, to sú predomenio, a zase všetko byli přetonštunku dla vedra. Ja sa to kus použijú, to vedro kus lepšie hodbavo.
1: Hej, na započátku by vyzor nedom raz dešik, ale netko je z toho božiua, nie zvunco nie ještě vidieť, ale tež dan dešik, to je na dobrá bož. Hej, Nadia, my sa zase tak vostane, drude sa raz junú kus kapač započína, ale nie o ničo zlie.
0: To ste šo úda, že no. Hej, kež, sme rune za rekli, dávin musco, kotož ríka přečivo, tuto rune ráje, ale po příšodom spive, sme ma sa môj junosti musco rozmoveť a kus chiac voním zonič.

Přišenu tydžen podamy so na 7. staciu Beach-Touru do Kruščic a potom so smysl v zajších tydženiach tematisce hižo do 90 let podali. To so frinkolaco sveta a vodež do paradisa tanktopu sme mnitko sviatočne moto přišeného tydženia připovědžič. Bubon prošu. Vopačny outfit je moto za přišený tydžen. Miesto na Beach-Touru môžete so outfit technisce potekim na celé druhé zariadovanie podať. Hač na skadžovanku v elegantnom šače, na kšižovský procesion v sukni a cylindru, abo tež v kostýmie na postnicu do kulova, kreativiče nie sú žiadne ranice stajené. A štož pozad k našej motovej challenge ešte neznaje, v biehu kojšho turnéra činíme vulký skupinský foto so všemi k téme s rastčenými ľudími. A na koncu Beach-Touru, na finálu v Miočicach, pozivíme, na ktorom v obrazu by najviac předrastčených ľudí. Tuta stácia sme potom kletu prvňu stáciu Beach-Touru 2027 vodovať. Má potekým garantiu, že je kletu podľa. Tu už ja som hižo čipná, na ktoré zariadovanie so v příšodnú pondelu v Kruščicách podače. A keko předrastčených vopočovariov foto potom zapopadne. Hač za štát Beach-Touru 2027 dosa?

0: Talk about it.
1: Zatkula.
2: Tři hodiny jsou městem Hýžadženca tu v Radvoriu na 6. stáci Beach Touru Zatkule do Bulubien. A já smím vás netko najprve raz do 2. hodiny vůsobania vítač. V džencnějším druhým poučasu chceme vězo dále celé napěči volejbulovému vůbežovaniu zčejovač. Bude tak pak tež trošku do aktuálku pokuknič. Hač čerovší VM-ové finále, abo tež festival tu ve Vůžicu, Zatkula je vo všem informovaná a vy nedom věce o tom zoniče. Najprve pak chceme rádi vědět, kotra hudba nás v druhé hodině očakuje. Mila, the stage is yours.
3: Druhá hodina rádia Zatkule je zahajena a v něj slyšíte zpěvkajš Avatar z Veroniku Zarodní.

0: My sme dnes na 6. stácii zatkula beach touru a to v Radvoriu a všimli ste tu netko zase tu nerová návodnica Marta. Marta přerač nám tohle raz, kak je da netko tu mieze stav.
1: Hej, vúra je so tu pofinále, ne? Štvrťfinále sme rune vúrali a to sú nekotre dobré mústva, tiež širali, že ešte ome kus překvapio, kaž napríklad Serbská raketa, jo, lica nie, hačo pofinále šafa. Ale v pofinálu za to steja Hasta la Vista, přečivo Umpa Lumpačky, vonu rune raja. A tam na pofinál je Jiva Mišenca, přečivo Bitter Klutsch.
0: A ja rune vidžu, přečivo na žal nejo. Do pofinála začanova, to je škoda. Ale ty šo tam vidžu Hasta la Vista, Umpa Lumpačky, Jiva Mišenca, Bitter Klutsch. Tam je poprom jenéž meno Jiva Mišenca, tak je zasejšvíš. Pofinálu, štrofinálu znajú. Do Jensera si mohli naša konstelácia v pofinálu a čevák, alebo kapu to posúdžo?
1: Ja bo prajva, zo te mena sú hinak, ale štož tu na rajnišu vidžu, vidžie nekotre hižo znate konstelácie, kaž napríklad tam na jednom polu vidžu konstelácie z Emu Šustrec, Samuel Paškec a Jan Zarenkom. A ja tam na tamnym polu tiež Niklas Schneider z Jan Šotu a Mato Giswokom ten tiež kusk znaje.
0: Hej, also znate konstelácie, noho mena, to včeras, hoje na vočmena, ha buda to prajva, máste také ľada na dybky, na vašne ráča, jeno potajno favorita, že si ty musíš hej, debuchu dženca moli tu n rú za sebo rozsúžiť.
1: Hej, ja bo prajva, nemám žádného favorita, ale što ještu takhle vidu, kak su so tež v skupinske fáze přesadžili, buch ju nu na Giu Mišencu prajva, ale ja prajem tu je šitko otvorene, tu so može ište šitko stať.
0: Hej, dve menšice so tu ište po finále vúraje a potom poľadža so naše mústva hižo do finála. My so potom ište raz slyšujem Marta, netko pak najprv raz přišodne spiel.

0: Hysme dnes na 6. stacji zatkula bičtoru a dove radoriu, a ja si tu runie putat do rajnišave pisku, tu raje som jenujce runie finale, a přimni ste i Filip Budo. Filipa, ty som mi netko tak recimo fachová pomoc za tum finale.
1: Hej, vítajte. Tu je tun finale, wieso jara wurunane, jara napjatara, runie je prina sadžba, raja so v tzi dobečarskich sadžbach hač do jedna ždybko, runie stej 6-4 za dživiu myšencu, ale wieso tež ich přečunice, prajmi ište momeno hež beta, hasta la vesta, su tež dola jene silne mústvo. Aktualnie so dživia myšenca trošku wotsadži, wodi maja jara silne nadbehi, ale hasta la vesta, môže sieť ich tun, aber dann ne dip dobič. Požitko ne dip preč, jara silne nadbehi, wobe och mústvo, a tež rune v bofinálu je vidieť bylo, voni vo kujže dip kvojuja, a tu so pravý volleyball raje.
0: Hej, na kujže bát ten kompliment, pravý volleyball. A Filipa, ja nemá cítu v konecach podľa bo, hal dýš mi šo nemeli, jo te mústvo, hasta la vista v podobný konstelácii, hale po druhým menom, tam znamo, tun turnier za sebe rozsúžiť, to sa nekaj nesť celosti, na kujže bát viem, so te mústvo, ako Jan Šotu je v konecach ižo dobu, a nečko ka ešte praješ. Je to rajar v runa na úru, ne za sen dup, za mústvo dživa myšenca. Nečko ste v 8 kešiš za dživu myšencu.
1: Hej, also so ja hasta la vista, so wir können jetzt auch Pschesadzic moa, tome wir so tisch nicht go wulze nerdziwa, mi mamme tam niko tres nate mezwacha, mezdruim tisch da kretz ex sambucinio, go tres du wir so mezdruim will miua, chitzach na filalu hier so znate mierno. Hej, jasem tisch jara chipne gakto du winge, ladame nöder mich teraz, dis so potom da drui sadzbe bodame, do gestuwe prini sadzbe hischte jaden favoritsbus na tschunie.
0: Hi, hat das Satz bei Jara Wuhunan, du Rika Nitkosti, Wossom, Kuwossom, das ist Bunjekus, du nicht so bei dir, das Stübki Dutz, bitte. Wir zwischen uns ab und um, das ist okay, du ist Satz, wir.